0: Sobotné večery patria u nás v Rádiu FM slovenskej a českej hudbe a tak je to aj dnes. V programe D2 FM ste počúvali Duhana, takto počas prázdnin vydal single Perception. No a počas tohto leta neoddychuje ani Marie Kyšlovský, ktorá ohlásila, že chystá už druhý solový album. Kým vyjde, tak vám z neho ponúka single Soudny. Viac o ňom prezradí Marie.
1: Soudny je první ukázka z připravovaný desky, na ktorý teď pracujú a ktorá by měla vyjít na podzim. Tu písničku jsem složila na konci loňského léta. Vlastně opravdu zešla z nějaký nepříjemný nálady, kdy jsem prostě věděla, že se chovám příšerně, že jsem nepříjemná, že by bylo lepší se mnou nebejt v jedné místnosti. A zároveň tam byla ta okolnost, že můj muž na 2 měsíce měl odjet, takže jsem to tak, tu špatnou náladu v písnice svedla na něj a na to, že léto končí, ale samozřejmě špatné nálady přicházejí kdykoliv a člověk si nevybírá, tak vám přeju, ať máte hezký léto, ať máte jenom dobrou náladu a nějaký melancholii vám možná pomůže i tahle písnička.
0: Programy D2FM vám

0: Zdraví vás AMO.
1: Ja som Opak.
0: Ja som Oe.
1: A počúvate Rádio FM.
2: Na okraji bielý dom, široké pole.

0: You're going on a journey. A journey through memory. All you have to do is follow my voice.
1: Otecká cesta k osvobození vede v tom, že se člověk všechno odnaučí. Odnaučuje se všechno, co se naučil. Odvrátí pozornost od toho světa, o kterém nám bylo tvrzeno, že je to realita. Natolik jsme uvěřili v reálnost nesvobodného světa, že jsme si nevšimli, že je v rituále. Ve skutečnosti neexistuje. Je to virtuální projekt lidské mysli. V tom spočívá ta hra. Jedna z těch cest je být občas sám. Zůstávat sám.